0: Sada Minchino Popici hier, Gajka Radosch, Spiva, Scherunje, Frank Wessela, a Gajka to Radosch, Gajka to Wessela, sei Jönzer an der Bettina Wenderot, du abschimni, aber nama Sanas Wieser Pschellat, gut Jens nicht ich Temo.
1: Hi, dobre Ranje, to Runja, Jaku Juluba Katka, hi Jönzer, Paula Dame Neipräderas, do Politisko Svita, a to Napschikwat, do Nibelchitz, tam Schako, Masoadj, do Nasemenu, Wessnanosta, aber Wessnanostka Wolic, Bosatki, Bowische, a tiež přinožk k tomu dženca ráno slyšíte tu pola nás. Potom pola dáme do Zorelca, tam DZA zromadne dživo se susodami pohúbša, što tam voraja a toča a slidža o tom dženca ráno viace. A Kruščicach je so čera napríklad Gminská rada skadžava, dživše miestrujím vo dživaký šnitko na Kruščan kuč čakaja, tam šako má so špundovanie slyšiť, tiež o tom dženca ráno viace. A zabieramo so z tému, když my zaso grillujeme netko, šako konc týdženia siatky pojedu temperatúry na hojvuko. Cice čistopne, no to môže šon večer junu jednu kobasku zaso na grill čísneč. Abo tie šinejšie vece, na to sa tiež ižo veselú.
0: My sme rúni ižo o tom rečave, netko sa dve menšne doho přemyslíš, to bude ja konc týdženia na grill čísneč.
1: A to ráno pečiš.
0: Aj. Netko šno vodnajú. Radšenku vienike.

0: Zuzana Klimšová je dospievala s Depkom na pošestčiche.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Nibelčicach ma so ač do nazimy nowe wiesnanosta abo nowa wiesnanostka volič. Dobra je předseda zariadnického zwiazka přikloštorskej wodze Stefan Anders na naprašovanie. Na krúty vôľbny termín chcieďa so na přichodnom posiedeniu Nibelčanskej gminskej rady dojednač. Nowe vôľby wiesnanosti sú trebne, dokelž je tučasny čestnohamtský návoda gminy Andrij Bulank připovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojnstvo zvoží. Hač k vôľbám na zume má zastupovaca wiesnanostka Klaudia Liznariova gminu navedovač. Viace k témie slyšiče bydlk nasedom. Zaposłance wszystkich związkowym semie niemskie zastupienych demokratyckich frakcji są so za szkit narodnych mniejszyn w Ukrainie. To jest jeden z wusledków czerwszego zetkania mniejszynowej Rady Niemskiej ze związkowymi a krajnymi politykariami w Berlinie. Kež menšinový sekretariat zdieli, varnuje predseda menšinovej rady David Statnik pred přibierací pravicarské namocu prečivo národným menšinám. Z dobom vun zvěstší, zo nie škýt menší nižo nakromná téma, ale vážny vobstatk demokratické kultúry. Nímský centrum za astrofyziku DZA svoje zromadne dživo s partnerskými instituciemi Polskej dále vutvaria. Tak sú včera zástupnice Astrocentruma Vúžica, Cioch Univerzitu z Rocławia a Instituta za teritoriálne vúviče do Horunia Rocławia zorecu dojednanie vo vúšim zromadnom džile podpísali. Kež DZA žili je zamier vedomostnú umenu cikrajovým rožku následne vutvarič a přichodne tiež ze české zromadne projekty převedovač. Astrocentrum Vúžica pracuje so zdobom vo zasudlinie podzemského sledžerského labora ve Vúžice. Na svojim čerovším posiedeniu gminskej rady Krušticach zabierachu so radžičelio mestrujem strebným zanirovaniem tamnišie pistovanie. Dla pukneného vodovoda doby so vulky džil špundovania Krušťan pistovanie v umenič, tvarske dživa maja so povoli nošeria a gmeny konc julia zahajič. Překodný domy cíl má nastač starý pistovaný Ralbicach, tole pak so od zamovitých zariadov v okresa tukvilu hišče pruhuje. Gminská rada pak je přiuším hižo prinie zanirovanské nadavky Krušticach vopsam knova, miestrujem inženiarské dživa a nadavky za sušenie tvara. Serbský dživadželník Kšesčan Bart je nebohý. Vun zemrie 15. mie Hamburgu. Denim vuježde rodžene Bart by sobu zaujažia serbského dživadva Budyšine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudoviede ním od leta 1922 jako režijný asistent intendanta. Ač do rajnije doby 2004-2005 steješe nebočičky neličomných rolach na jevišu NSLG. Nimo toho převožuvaše von připodla viacore dživadvovery, aby od 1998 umilstvove navoda vesneje dživadvoveje skupine Hochoze. Iščač do 2018 je von NSLG jako hošč ve všelakých inscenáciách soborav. Nučk Arnošta Barta bu 1,9 let stare. A to one bichu, naše džencniče povešče, kiš namakače tiež na internetných stronách a domotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A tu a tam nekotre mročele a tiež jednotlivé švíjele dženca hišče smieme odšakovač, živé sliebro hýba so takhle mes 20 a 22 stopnemi.
0: Na počach a na druhách je všetko zase v poriadku, doječte si tu už dere tam, kde ste z ráno kvatače. Jeli za máte za nás ešte informácie, potom nám rade písajte pak naši app MDR Serbia s nami četujete, kýba nás zazvoníte tu do štúdia, Budušin 7.400 je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.

0: 6 menšinu do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Majenca Antonia Ričcena z Sulšec.
2: Zara Jan písaže listy, kajž by bur k tebi ričal. Započínaj kůže džen se spřečom, mě namakač. Predahač ráno staneš, sem tebi hižo puč přihotoval, kotrž tebie přes džen věže. Na tutem puču sem pokvade skuval. Nikotre pokvade su vod privanja, kotrž su k tomu postajene, če vod věcu vusvobodžič, na kotrž si vyhazane. Druhé pokvade su daru žonovania, kiž moju přítomnosť zjevia. Svunco, kvitky, ptáčky, přečetstva a vusvyšane modlitvy. Nesem tu tun vod rýcha čvilovane svět vopuščil, ale sem tu přeco přítomny. Džerž voči vodňo votevrený, hač tajky drodny pokvat vodkryješ. Buď sebi vieste, ty mě na tutem puču přeco namakáš.
0: Nábožné svu k dní má dženca na dolku a zamovitosti kuluskie vosady Antonia Ričcena ze Sulšec. Pěč menšinu do šestřiche, serbský rozvoz praje do beranie ze skupinu Wind and Fire and Earth. Earth, Wind and Fire, tak volt deutsche Broschur.

0: Rock'n'Roll, was mir schon erwetzlich hat, tolle Bier, hast du mir Nappos hat mich.
1: Serbski Roswurs. Bojestje. Bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Nibelčicach ma so hač do nazu minue vesnanosta, abo nua vesnanostka volič. To praje pšetsu da zariadnisko zvjazka při kluštorski vodži Štefan Anders na naprašovanje. Na krute vulbny termin chcieđa so na přichodnym posiedženju Nibelčanskije gmienskije rade dojednač. Nua vulbe vesnanosti su tribne, dokelš je tučasny čestnohamtski navoda gmienu Andri Bulank připovedžil zo spočatk augusta svoje zastojnstvo zvoži. Hač kulbam nazumie ma zastupovaca vesnanostka Klaudia Liznariova gmienu navedovač. Zaposłance wszystkich związkowym siemie niemskie zastupionych demokratyckich frakcji suso za szkit narodnych mniejszyn w Upreli. To jest jeden z wusledków czerowszego zetkania mniejszynowej Rady Niemskie ze związkowymi a krajnymi politykariami w Berlinie. Kež menšinový sekretariat zdieľi varnovaše predseda menšinové rady David Statnik pred přibírací pravicarský namocu prečivo národným menšinám. S dobom von zvěstší, zo nie je škýt menšiny žo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultúry. Zastupierio přírady za serbské náležnosti města Budyšin, co so včera delnie kine zetkali, so bychu so o stavie budyskie bajovie štěžky dorozumili. Kajž zdieli Judit Čočina, maja so figury bajových postavů z bronzu po celém městče zakotvič. Popisania k tomu sú dvúrečné hornio-serbsko-nímske plánované. Konc júnia chcieďa budysku bajovú štiežku otvoriť. Další fokus ležeše čera na vúmenie s obydleriami mieščanského džila Budyšina Delňa Kina. Na svojom čerovším posiedeniu gmínskej rady Kruščicach zabierach uso radži čeliomie s druhým strebným zanírovaniom tamnejšie pistovanie. Dla pukneného vodovoda dobi so vulky džil špundovania kruščan pistovanie v umenič. Tvarske dživa maja so povoli nošeria a gmene kunc Julia Zahajič. Překodne domi cíl ma nastač starý pistovaný Ralbicach. Tole pak so od zamovitých zariadu okresa tu kvilu ište prúje. Gminská rada pak je přivšimi žo prinje zanirovanské nadavky Kruščicach v obsamknuva, miestrujem inženierske dživa a nadavky za sušenie tvára. Serbský dživadelník Křesťan Bart je nebojí. Von zemrie 15. mie Hamburgu. Denim v uježdže rodžený Bart by sobu založil serbského dživadva Budyšinie a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovede ním od leta 1962 jako režijný asistent intendanta. Hač do rajnije doby 2004-2005 steješe nebočički neličomnych rolach na jevišču NSLG. Nimo toho převožuvaše on připodla viacere dživadvue ry a byl od 1998-1990 umil svoje navoda vesnije dživadvue skupiny Hochozy. Hišťače 2018 je on NSLG jako host ve všelakých inscenáciách soborov. Nučk Arnošta Barta bu 91 let stary. A to bych u naše povestče, kiš namakače tež na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu Budyšinje so słońce rejnje svieči, to dženca tak vostanje, drude tež niekotre mročavky so odmienia ze słońcom a dys tež ešte švíhel dženca odšakujeme, to šo pri maximálne 22 stopniach.
0: Na pučach a nádrohách je všetko poriadku, jeli so vy niečo vidíte, zo so vopkat kopí, kýba zo so mobilne vyskač na tvary. Potom nám to rádi písajte v app MDR Serbia, môžete s nami četovať, kýba zo zazvoníte tu do štúdia. Bettina je pri telefónie pod 035 91 734 400. Dobranie.
1: Serbský rozvoz.

0: Wir kommen zu, damit die Soborodua Stacia a Gynäkologiska Stacia Sauric, Czasnik tamtisch Tikotze, jenischische Jessalczniu, a potem jehischokun Smeje, a matak daloko bycz. Tam pak przecojszczu wojuja, wir kommen zu, czeras usitisch nuinariu przeproseli Bettina.
1: Hej, a fakt je, so budyski semik so přichodnu sredu ve vúriadnym posiedzeniu ze zaurenjom poroduje stacie Kamiencu zabira, kajž so čera na novinarske konferenci zdžili je so za to frakcie přesahovací prostve do taj viace hač cice či zaposvancu semika vúprajivo, za to oni nohcidža připovedžene zaurenje stacie tak jednore akceptovač a chcidža zromadne z obydleriemi a ze všemi druhými zajímcami politické znamio sadžič na vúriadnom posiedzeniu chcedža vúskutky aktuálne reformy strôhodnictve diskutovač a so tiež tam viezo dále za zďaženie gynekologické a poroduje stácie zasadžovač. Kaj sú rúne ižo rekva častvúči, povednictve kliniky má so kunc mie tam zaurič.

Dich nam Jensa Sasso, je Seska Jawo, a dich hutsch nien nam Jensa Swunzo dale Seska Ja. Mir streamst du temi titulemi. Nitko Anapschetz, spiva Daniel Popela. Lecic, smimo Jensa Rano z Reifom Bumium Bursium. A svit pone prašenio, tak začuva to Zana Klimšec. Všetké tuto titule svišiče našim programie Hač do vás mich. Dajče se ľubič, posne dajče známaj Bettina a Katka z tej dženca za vás do štúdiu. Jeli sa mače za nás nekaké škúli informácie, abo vám nešto na útrobe leží. Zazvenče nás. Budešin 7.40 je naše číslo.

0: Nicht mehr, aber schon schimpfig, schopfig Temperatur auch. Lujo, Sasa, Grillu, ja, Praja, Sekobaski, Asteki. A durch das nicht, ist Rübo am ersten Tisch Selenin und Tvaroschki abhotabne. Alle geht spu, bonste Prätsch, wird nicht gehör Spiritusa, aber es haben wir Benziner abhotabne, und nicht zwinnern, Bettina.
1: Hi, runde Tag, pschetschiwa, tomu ritschi risiko so zua, wirds menui zu rozbuch, ne, pschetzo, saso, paxi, lujo, mezocho, spala, abo samo, wärts. Bożel, nesu si, schizu, stracha, widomi.
0: Za čim pak mojen tomu dopomač, za so grilu a vula spešnišo pšepali?
1: No haj tu je dosč alternativu. Krute griluanske zapalaki abo drevjana voma. Tež specijalne vistotne grilove zapalaki je jedna možnost. Tež tutom pak nemiju so do votoreneho vojenja vuleč. A cele važne, gril miju na krute a rune podvoze stač. Bliskosti nemeli žane palive material je bič a džiči nimaja při grilu ničo pytač. Vistotno odstavk mi z najmenša 2 metre byč.
0: A to netko sam ešte ko zhupe kliči, ale što tam ju si jem při grilovanju zvoblikač?
1: Šocuch, grilovanske rukajce a dohi grilove grad škitaja před hocemi pryskocami tuka a škrami, štož nima tajke než to zajnč, zo mame ptačka, dokež pšenavame, no tu nech si oblada fakte. Kožde leto je, nedže 4000 nezbožu při grilovanju. Nedže 400 s češkimi spaljenjemi, pod kotrumi ščiami potrichjeni žele cve svoje živine čerpja. A to je jenož dokud se co snadno při grilu dere upadač. Mimo toho, vo vele vestšiše a stroše jsou elektriske nástroje.
0: Mjas a kobaski desmenža na gril, když je vůlo přeželené. Je to nějaký trik, co neskom, když potom tyž pravý vokomík?
1: No haj, prava grilovanska temperatura je potom docpěta, když utvorí se na vůlu bývá vošta popěva. Što ješ može celo otvisne od grila, hač do nimale hodžine trač.
0: Tuž, dajče se na koncu praženu kobasku dere zasvođač, abonačeš mače hevak takle apetit.

0: Na, wo warst du mich hier?
1: Serbski Roswurs. Bojestje. Ve studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Nebečicach, masač do nazime nuje vesnanosta, aber nuje vesnanostka volič. To praje předseda zariadnisko zvjazka Pšikloštorski vodže Štefan Anders na naprašovanje. Na krute volbne termin

0: Da sind ab Schichotnem Posidzinju Nibelčanske gminske rade dojednač. Nur wohl bewiesnanosti sutribne, dokelš je tučasny čestnoamtski nawoda gminy Andrij Bulank připowedził, zo spočatk augusta svoje zastojnstvo zloži. Hač kulbam nazumie ma zastupovaca wiesnanostka Klaudia Liznarjowa gminu nawedovač, viace vo temje za pjatnače minčinu. Zaposlanci všetkých v zjazkovým sejmie nemskeje zastupených demokratických frakcií sú so za škýt národných menšin uprejli. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinové rady nemskeje se zjazkovými a krajnými politikáriami Berlínie. Kež menšinové sekretariát zdžili, varnovaše predseda menšinové rady David Statnik pred přibierací pravicarské namocu prečivo národným menšinám. Z dobom vun zvěstči, zo nie škýt menšin nižo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultury. Zastupéryjo přirady za serbské náležnosti města Budyšin sú so čera delní kynie zetkali zo bychu so o stavě budyskeje bajové šešky dorozumili. Kajž zdžili Judy Čočina, maja so figury bajových postavů z bronzy po cuvém městče Zakotvič. Popisania k tomu sú dvůrečné honio serbsko-nímske plánované. Kunc junia chcedža budysku bajovú šešku otorič. Další fokus ležeše čera na umenie s obydleriami mieščanského džela Budyšina Denia Kina. Nímsky centrum za astrofyziku DZA svoje zromadne dživo s partnerskými instituciami Polsky dále utvaria. Tak sú čera zastupnice Astrocentruma Vúžica, Cioch Univerzitu z Wrocławia a Instituta za teritoriálne vúviče do Runia z Wrocławia zorecu dojednanie vo vúšim zromadnom džile podpísali. Kež DZA zžili, je zamier vedomostnú vúmenu ci krajovým rožku následne vútvarič a přichodne, tež ze Česky, zromadne projekty převesť. Astrocentrum Vúžica pracuje so zdobom vo zasudlenie podzimského sledžerského labora ve Vúžice. Serbský živodelník Křesťan Bart je nebohý. Vún zemre 15. mie Hamburgu. Denim vuježdže rodžený Bart by sobu založil serbského živadva Budyšine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovedy ním od leta 1902, jako režijný asistent intendanta. Ač do renie doby 2004-2005 steješe nebočičky neličomných rolach na jevišču NSLG. Nimo toho přeložuvaše on připodla viacore dživadvové ry, aby od 1998 umilstvové návoda vesnije dživadvové skupiny hochozy. Hišťač do 2018 je on v dživadle jako hosť ve všelakých inscenáciách soborov. Nučk Arnošta Barta bu 91 let stary. To byš upověstče, když namakače tež na internetných stronách a naši dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca, slunco mručele a tež ještě nikotře švihele změně, šo v okolo maximálně 22 stopňu dženca přetač potom džin a bole živé slibro do vysokosti jedže.
2: Kopi som jestem tiež raz prajú na jacerých drohách Sakske Nitzbak v našim koncu. To potrichy potom také skýrie a štrnače. Tuž přeju vám všim dobrú a vystu jezbu do dženstnýšieho štvrtka.
1: Serbský rozvoz.

Podcast hat sie ein bisschen genauer aus dem Jahr so nasche Bockiebe. Weil Wagletzach, Setka Sajönsa, Gmenska Radana, Bosse-Genia, ato Wetscher setten mich, wie Gratoni von Jobie, Wabore, fürs Mitschgezach. Stuch sei mir so, sa Wukubanja, aber Studi bei der Polizie, moche so, Jönsa, wie Budeschinie in Formowatsch, Pschisterinske Boradjova, Sjaskowie, Polizie, Wotmovia, Mienuitze, na schitke možne prašenja vo policajskej službie a predstá ja sa tam tiež všelaké povanské perspektívy, vukubanské vopsahy a vumenenia za pšistajenie, kaž tiež požadanské a vuzvolenské procedúry. Môžete sa tam v osobinstve vopšeliť, dženca od popudnia cioch v budeskej agentúrie za dživo, kýba online, nakúšte pat, pak mili sa do to v agentúrie za dživo pšizivič. Marlies Heyer wusledžuje v svojej knize, kak vobljivuja povietky, starodovna veda a nové dopoznača vo veľku zromatne živenie veľka a človeka a přednošuje runie v otom Dženca muzeju Zapadne v Užice v Kamencu. V sobotu proša vladani Sviatie Moniky v Kamencu. Na džin votre nich duri. Všice zajemce sú vútrebne přeprošení sebi rumnosti, dňovského přebyvania vobladač, s personálom poričeč, sa poradžovač dač, a vizotiš, šalku kofeja zromatne vupič. Sobotu, miesto podňažosačich a dvanačich.

No a ja se nadžijam za mače v kvile dale naš program poskač, potom tež tudi titule njaskom džiče. Vore na volu spiva James. Poličeč, smijeme džens rano s Kristofom Mikvaškom. A potom za nas ještě Susan Himplova sobu. Všetky tuto titule slyšíte pala nás, ač do 9. Nitko je 8 po 8.

0: на подиві чихи.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Nibelčicach ma sač do nazime nuove vjesnanosti abo nuova vjesnanostka volič. To praj předsuda zarednického zvjazka pri kluštorski vođe Štefan Anders na naprašovanje. Na krute volbny termin chcieža so na přichodnym posiedzeniu Nibelčanskeje gmienskeje rady dojednač. Nuo volby vjesnanosti sú trybne, dokelž je tučasny čestnoamtski nawoda gminy Andrij Bulang připovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojnstvo zvoži. Hač k volbám názumie ma zastupovaca vjesnanostka Klaudia Liznariova gminu navedovač. Za poslance všetkých v zjazkovým címe nemskeje zastupených demokratických frakciú sú so za škýt národných menšín vuprejli. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinuje rádu nemskeje se zjazkovými a krajnými politikáriami v Berlíne. Keď menšinuje sekretariát zdžili, varnuaše predseda menšinuje rádu David Statnik pred přibierací pravicovské namocu prečivo národným menšinám. Z dobom von zvišči, so nie škýt menšin hižo nakromná téma, ale vážny obstat k demokratické kultúre. Na svojim čerovším posiedzeniu gminskeje rady Krusčicach zabierachu so radžičeľom mestrujem strebným zanirovaniom tamnišeje pistovanie. Dla pukneného vodovoda doby so vulky džil špundovania krusčan pistovanie v umenič. Tvarske dživa maja so povoli nošeria a gmeny kunc Julia Zahajič. Překodný domy cíl ma nastač starý pistovaný Ralbicach, tole pak so od zamovitých zariadu v okresa tu kvilu išče prúje. Gminská rada pak je přivším hižo prinie za nirovanské nadavky Krusčicach obzamknula, miestrujím inženiarske dživa a nadavky za sušenie tvara. Zastupereho přiradu za srbske naležnosti mesta Budyšin sú so čera delní kynie zetkali. Zobychu so vo stave budyskeje bajovie štěžky dorozumili. Kajž zžili Judy Čočina, maja so figury bajových postavů z bronzy po celém městě zakotvič. Popisania k tomu sú dvůrečné honio serbsko-nímské plánované. Konc junia chcíža budysku bajovou štěžku votorič. Další fokus ležeše čera na vumenie s obydleriemi měščanského džela Budyšina Delňa Kina. Srbský dživadelník Křesťan Bartje nebohý, on zemře 5. je Hamburgu. Denim vujezdže rodžený Bart by sobu založil srbského dživadva Budyšině a skutkovaše po studiu slavistiky a ludovědy ním od leta 1962 jako režijný asistent intendanta. Hač do rajnije doby 2004-2005 steješe nebočičky neličomných rolach nejivišu NSLG. Nimo toho převožuvaše on připodla viacere dživadvove ry a byl od 1908 a 1990 v umilstvove návoda vesnije dživadvove skupiny Hochozy. Hišče hač do 2018 je on v NSLG jako host ve všelakých inscenáciách soborau. Nučk Arno Stabarta bo 91 let stary. To bych upovestče, kiš namakače tež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, mestu mi je so tu znamenča Budyšine rajnče svonco zmine vo močele, su so předne suneli kiš dženca dys a dys tež išče švijel sobu přinesu, žive slibro zaleze dženca na nohoj 22 stopňu maximálne a juce potom stajne vyše stupa.
3: Na pučach a na drohách je tak daleko šitko okej našim koncu. Přijem moje vám tu již dobrý jesbu.
1: Srbský rozvoz.

0: Obožné slovo.
1: Mačenca Antonia Ričcena na doku a zamovitost či kuluskie vosady.
2: Zara Jan písa, že liste, kajš by bur k tebi ričal. Započínaj kúže dien s pšečom, mier namakač. Predahač ráno staneš, sem tebi hižo puč přihotoval, kotrž tebie přes dien vedže. Na tutem puču sem pokvade skuval. Nikotre pokvade sú vod privania, kotrž sú k tomu postajene, če vod vecu vusvobodžič, na kotrž sú viazane. Druhé pokvade sú dáru žonovania, kýž moju přítomnosť zjevia. Svunco, kvitky, ptáčky, přečetstva a vusvyšané modlitvy. Nesem tu tún vod rýcha čvilovane svět vopuščil, ale sem tu přeco přítomny. Džerš voči vodňo votevrený, hač tajky drodny pokvat odkryješ. Buď sebi vieste, ty mě na tutem puču přeco namakáš.
1: Nábožné slovo k dni mieše za nás dženca Antonia Ričcena ze Sulšec na doku a zamovitosti kuluskie vosady.

Jo, nieźli co žinca naš možinský magazín Bubak pšerzieho, máme šake novost, či za vás Dolná Łužica má snaž šanzu na dalšnú UNESCO, titel, vo co žor to zgonio šo net na zahopenku. My máme spomínaš na serského grajaria, kenži jo viele ukpav za to serské živadvo, také dolno serské živadvo, Křesťan Bart jo zemrio. My glítame na žincašne uvitajnský svěžin klip a sol v Chrešebuzu a my gratulirujeme jadnej zaslužonej serbuce ku kulovatému postaku. A co šo teke vy, až grajeme vašu najlubšiu muziku v serbskom rádiu, to cenime všetci stvrtk, musíšo jano nám goniš abo písaš, a žinca teke vašu muziku grajeme, redne až to pedla. Zap.

0: fertig jetzt.
1: Ja, nee, wem sollte schätze den Bubling, was da ist?
0: Ja, teke nichts.
1: Abschätze den, oh, Prose.
2: Ja, snasch, scheuens, Personalit, den Ureskurs, legendarne Inszenatie. Sergej, Spiera, Jura Kocher, Avet, Ochoskigor, Leiskigor, Theatra, Veleche, Dvatesatz, Vesem, Zmezhnio, Jotok, Rasche, Tekte, Kšeščan, Bart, Drujkolietne, Graja, Pšinims, Kosarskem, Nuduvem, Živadle, Budišin, Ako jo, Živad, Vocini, Vo, Cora, Znate, Jo, Kšeščan, Bart, Južo, Pešna, Strigo, Maja, Zemrejo, Ve, Hamburgu, Venjo, Autovau, Jaden, Aživi, Šaset, Let, Stare, Vele, Let, Jo, Navidovau, Serski, Leiski Theater für Ochose. Narožil jo se v delnem ujezdče v Gorni Vužice, chodžil jo do šule v Vánočicach v Českej a jo sobu založil po druhé světové vojně Serský teatr v Budišině. Jo byl tam pestře asistent a dramaturg pon Teke Graja. 2018 jo stojil sledný rast na javišču v inscenácii Olsen Bande v Budišině. Jo věle grášo jo Teke sam přestaju do Serské Rice.

No, klasikál, jo, zpěvou. Koho už je to, běže veda. Žince Betmíro se ve Chošubuzu k Češemu rázoju južo ten vítajenský svěžen chlieb a sol ved Sega Čech zachopijo, nento južo tam natvarje prijet k měščenskýho halu to javišťo a to stojnice. Chlieb a sol, den naperaš veto jo na rům za smakanja. Ved myslenie toho projekta jo se přijabrošiš tým přišeknionem obydlárkama, obydlárjam a tým, ak su se zase rošili do regiona, ale rovno tak všem, ak jo, chodši buzich doma. My krajeme ve naše muzice týženia k tomu jaden spiju ved ukrajinské formácie Červone ta Čaune a tam ma teke jaden spiju se s titelom Chlieb a sol a ten text čo tak Chlieb a sol uši van rubiščo Chlieb a sol van dajome Chlieb a sol pekvat njame se před našimi ljubimi gosčimi.

0: No, s naši žijeme s žinca také ešte na svieženiu klip a sol ve hoše busu, ale také druhý sviežen žinca jo, to neznajú dešajnskú serboku Marianu Vorakovu. Južo je je mazen soudla, vena ja bola cas živenia také obžilona na tom burskem a serskem. Žinca svieží vena kulovate živiša se te národne žen, a kutej gešpie jo se Maria Elikoska Winglerova dáva z neju do rozkrona.
1: Moja mama je gona treba šajča, oko vesemi, tam je barulna namša, a tam su te zvene zvenili, a tam sme se narožil.
2: Ulicu jo Marjana Vorakova. Nan, mje to šeri, jo bil zdešna. Mama Marjana Kraucoć z Pelske je, v Žiluje. Čike nan jo muzal dovejny, a jeje kejnc jo bil grozny.
1: A zjavim še, až pene se u palio od celom dešne, za celo brožne, a ja som na taj čas, ja som ubjednula v domu, a ja som na druhý bok šva tým ľužam do gumna.
2: Sersku riec jo slyšala vet małego, doma a vejsi.
1: Te su se serske ulicvali, a tam som ja se nasluhala, až veni se se pejedavaj, pšetce, kad sme jedli tak za blidom. A pred som ja to nachher tak vete nauknula, vete starišich. Te starše luže, te su serske pejedali. Jo, zapoli, a tak, kad su prišli gromadu, te stare babi, te su pšet serske pejedali. Tega su mogli pili lip serske, ak nimske. Tega nisu nimske tak richtig megli.
2: Cerkvia jo grała w tom czasu ważną rolę w żywieniu.
1: Pili su šli te luže kuštu, nijelu namšu, ale nic cała familia, ima Jan, ta mama ola ten nan. U nas doma jo pili tak było. Ja som dupiona, ja som gari brana, a ja som tike bez svajšbu dešle. Cerkvi jo. A ja som moda nisu serske pratkovali, to je den tak lepši švo. Ja nisom serske vuknula objatoš. Mi si v šuli srsko resbora sme nimske pejedali. Vaska by to uknuli u šuli, nic.
2: Marjana Vorakova jo bila pšecej živa na Burskem.
1: Při LPG som ja va pentike v Groši, ja som tike bua za Burske. A ja som vám od žučo, som ja sa pšecej roniva, ja som iš veliki vrtšaft, že švile živa jo. To je pšec moje cíl. Jo, a pene tik tak bua, pen som, pen som vile živa, vile kiši, a to jo. Pet tak było všechno.
2: Gáš jo pšašana, pšecej rada petpira tých, ak se za to serske zajmujú. Liec na zariedovaniach ricneje šule abo vejsných svieženiach. Ale liec mežo sa serska riec zďaržaš?
1: Ja som tých za to. A ja pšecej gorným, ja nísom nuči in domovina, ale ja by im pšecej pomagala, gáš vene neco kšie výžiš, ale ja som pšecej myslím, ten nebudu pšistým durch, na to, že gáš tyž už dole na pniži, toho nikt nerozumie to serske, nic. Cú malo tých ľudí pili, gáš tie ľudí z dôr serske pejedali šuži, ale nie je to tak malko.
2: Serska riec je opak kšuty žil jeje živenia.
1: No, ta švúša, až my okol, má sme sárske ľužia ubydlíme a to švúša pen aňkli tomu.
2: Tyke nalogi a drastva sú pšecej slušali k tomu.
1: Ja som bola v šuli, ja a ešte Jana, my sme boli dve žúči, ak sme burské. Ale to nie bol cud vujko, dlatego až te druhé nisú za to byli. A ja som bola moda ženona a prvná bola kermuša. A tam sme byli tři báby burské a všetké belgajské. A sme gronili menš burské to dokoľ rídne. A pani sme tí kvečli, až sme byli sam, tam prvná negatúžo špos.
2: Až zase zájem za burskú drastvu přibiera, ju veľgin jaseli.
1: Jo, to sme spredoba. Je šúši, veď to sa zapustia, šúši a kokot a to dokoľ rídne se drastvu. Ja tých som všetko obliekal, ale som urovnival, ja sa jablu 90, nebudu ja vec, vás obliekaš a to sú sa smiali. Ty môžeš to, myšom zás píš.
2: No a kto Marianu Vorakovu znajú, nemežo se ju predstaviš bez tých dobrých mazaňcov.
1: Piacené, to som ja sa vedgledala, ved jej zešna, v tej uličku, aj tajemová piaca a váriš, ach, ve všetkne sách, tajemová Jana, ako jo šuši pomagala týka ževala. Ja som všiný sobu getvala a som sa vidie vezgledala. A prvne vena všetko, no ja gaš vena nevšo, prvne pia, ja som nie, to nepia, ty ľužam. A to je prvne tak přišlo. Ja sa še žicrat piaku, a várim tých, also ja som za to. A nem du tých, ja mám bursavajú piac topíš, veľi. Ja rozumíš, má zainc, brústakoju, nic brústorty. Ja sam biš dobro mazanjc. Ja sam biš varoški gatola.
2: To živjenje jo se v tih živižaset letah kradu zmenilo.
1: Jo, ali peli su te luše vec gromadu žalšali, ali žinca vec nic. Žinca je kušte gleda bluz obzaha ven, ima šekno, tak. Peli jo jan tam drugem pomagal, a tih deco dal, mi smo mi peli vele mloka. Mi smo pšestali suseda, te nis tak bile milja ve tiši. Njen ne bi nikomu nis daš. To je šekno in nas njen.
2: Marjana Vorakova se jaseli, až ma to serske, ve jeje familii, nadalej svejo mjestno.
1: Moja ejka žuka, ta ževa žilja v tem serskim kindergartenu, a tam ga venje serske tih pejedaju s imi žišimi, a je se spredova tam. Jo, ja bom frejdo, až to gatujo. A vedama to, tike žuča, gejca, ta bavka je sirja, a tejo tih uši dava drastu šiš, bursko. Tako je uroč das, ale to je tih rinde. Kašuje, da ste deco bo luz, umsuka, tak, pa bi ta bo pšes burska.
0: Jo, naša kipača so Marjana Vorakova obžiljiva na serskem živjenju, a jo rada petbirava zajmovanih mladih a starših luži je lec na zaredovanjach recnje šule abo vesnih svježenjach, a nic nejo kšel na žeden pac zbiš je dobri mazancu. Kugašpje, živiša se tega borstaka sledne tužin, ne, ten tužin, džinca, tako pšal, jo se z njim prorozgranjava Marja Likovska-Winklerova.

Ja, niedlico žinca na šmožinský magazín Bubak pšerzejo, máme šake novost, či za vás Dolná Ružica má snaž šanzu na dalšnú UNESCO titel. Vodco žo, to zgönie šo net na zahopenku. My máme spomínaš na serského grajaria, kenžio viele ukpav za to serské živadvo, také dolno serské živadvo, Křesťan Bart jo zemrio. My glítame na žincašne uvitajnský svěžin klip a sol v Chršebuzu a my gratulujeme jadnej zaslužený serbuce ku kulovatému postaku. A co šatek vy, až grajeme vašu najlubšiu muziku v Serskom rádiu, to cením všetci stvrtk, musíš o jano nám goniš, abo písaš, a žinca, také vašu muziku grajeme, rejdne až do pedla. Zap.

No, klasikál, ja, spieval. Koho Užica, bieže veda. Žinca vedmio sa ve Chošubuzu k Češemu razoju južo ten vitajenský sviežen klieb a sol ved sega Čech zachopijo, nento južo tam natvarje prijet k miščenskýho halu to javišťo a to stojnica. Klieb a sol de napera švetojo na rúm za smakania. Ved myslenie toho projekta jo se pšiebrošiš tým pšišeknionym obedlárkam a obedláriam a tým aksu se zase rošili do regiona, ale rovno tak všem, ak jo, chodši bus ich doma. My krajome ve naše muzice týženia k tomu jaden spiju ved ukrajinské formácie Červone ta Čaune a tam ma teke jaden spiju se s titelom Kleb a sol a ten text čo tak Kleb a sol uši van rubiščo Kleb a sol van dajome Kleb a sol pekvat njame se před našimi ljubimi gaščimi.